0: cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saudsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským Husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saudsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
1: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje. Kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvika Müller, Radio Impuls.
0: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení třetího hráče ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Já co chtějí v očích skrýt, vím, čem ty děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

poslechni Františku, pokecáme si trošku. Sem si odlož tašku a klidně vem si židli. V Čechách je moc hezky, v lednici mám dva řízky.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdá, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli existují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Dnes ráno se vlaky přes Žilinu vrátí do obvyklého režimu. Železniční doprava přes Uzel na severu Slovenska byla mimo po požáru zabezpečovacího zařízení z konce září. Incident omezil provoz vlaků na hlavním vnitrostátním koridoru i na trati do Česka. Příčinu se slovenským úřadům zatím nepodařilo zjistit. Zátěžové zkoušky při spuštěném trakčním napájení během víkendu a pondělí podle železnice proběhly bez problémů. Hackři napadli francouzské supermarkety. V noci na pondělí na dálku spustili nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha obchodech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Brzy ráno při otevření chladniček a mrazáků se uvolnila vlna horka. Řada čerstvých a mražených potravin byla zkažených. V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur. Chladicí zařízení v supermarketech většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně. Tyto panely je možné ovládat na dálku po internetu. Armáda si v Praze vyzkoušela spolupráci s policií pro případ ohrožení. Cvičení absolvovala v objektu vodojemu Flora, který je součástí

0: částí kritické infrastruktury hlavního města, jak doplní tiskový informační důstojník Přemysl Prášek.
1: Tady hrozilo fiktivně teroristický útok a vojáci aktivní zálohy, potažmo 14. praporu územní obrany, byly vyčleněny pro potřeby policie České republiky, která si je zde převzala, zaúkolovala a vlastně celému zásahu velí policie České republiky.
0: Policisté a vojáci na místě testovali nejen své rozestavení, ale také zapojení létajícího pozemního i vodního dronu. Počítačoví piráti a AI komplikují život soudcům v Rakousku. Tento týden se de facto zastavila v zemi justice. Jak píše agentura APA o zahájeném protestu soudců a státních zástupců. Ti se vymezují proti přílišnému pracovnímu zatížení. Stejně jako v dalších evropských zemích, i justici v Rakousku sužují průtahy a nahromaděné případy a jen obtížně zvládá stále rostoucí počet kauz. Pracovní zátěž se podle Reuters zvýšila mimo jiné kvůli stále složitějším případům, třeba těm, které se týkají kyberkriminality. Řada trestních oznámení pak je navíc sepisovaná s pomocí AI. Státní zástupci je ale následně musí prověřovat osobně. Během stávky soudů se v Rakousku bude rozhodovat jen v naléhavých záležitostech, jako je třeba uvalení vazby. Fotbalisté Slavie si v Baku věří. Doufají, že proti Sabahu mají v lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže už v neděli. Slavia v úvodním kole prohrála doma s Lens 2-3 a protáhla čekání na vítězství v hlavní fázi ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v úterý v 18:45. Sabah je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. V úterý bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později zaprší. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při nízké oblačnosti bude kolem 9.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažúru. A přesto po tvou kůži, jak pilous.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel v neděli, bylo mu 79 let. Herec a dabér působil v Národním divadle zhruba půl století. Od roku 1975 vytvořil kolem stovky postav. Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí i rozhlasem. Diváci ho také dobře poznají po hlase. Byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet dva bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.

0: vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
1: V Česku je podle webu ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským Husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saúdsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
2: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje. Kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvika Müller, Radio Impuls.
1: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení třetího hráče ATP Španěla Alcaraze v Šangaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

východ slunce a vítr ve větvích. Tam nebo písem tichou, jak padající.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Petit parmesan.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: A teď bude vypovídat poškozená strana. Slavný senát si povzdychnul, to zas bude drama. Tak nám, pane Dvořáku,

0: Český impuls. Zprávy v 5.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli existují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Dnes ráno se vlaky přes Žilinu vrátí do obvyklého režimu. Železniční doprava přes Uzel na severu Slovenska byla mimo po požáru zabezpečovacího zařízení z konce září. Incident omezil provoz vlaků na hlavním vnitrostátním koridoru i na trati do Česka. Příčinu se slovenským úřadům zatím nepodařilo zjistit. Zátěžové zkoušky při spuštěném trakčním napájení během víkendu a pondělí podle železnice proběhly bez problémů. Hekři napadli francouzské supermarkety. V noci na pondělí na dálku spustili nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha obchodech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Brzy ráno při otevření chladniček a mrazáků se uvolnila vlna horka. Řada čerstvých a mražených potravin byla zkažených. V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur. Chladicí zařízení v supermarketech většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně. Tyto panely je možné ovládat na dálku po internetu. Armáda si v Praze vyzkoušela spolupráci s policií pro případ ohrožení. Cvičení absolvovala v objektu vodojemu Flora, který je součástí kritické infrastruktury hlavního města, jak doplní tiskový informační důstojník Přemysl Prášek.
3: Tady hrozilo fiktivně teroristický útok a vojáci aktivní zálohy potažmo 114. praporu územní obrany byly vyčleněny pro potřeby policie České republiky, která si je zde převzala, zaúkolovala a vlastně celému zásahu velí policie České republiky.
1: Policisté a vojáci na místě testovali nejen své rozestavení, ale také zapojení létajícího pozemního i vodního dronu. Počítačoví piráti a AI komplikují život soudcům v Rakousku. Tento týden se de facto zastavila v zemi justice. Jak píše agentura APA o zahájeném protestu soudců a státních zástupců. Ti se vymezují proti přílišnému pracovnímu zatížení. Stejně jako v dalších evropských zemích, i justici v Rakousku sužují průtahy a nahromaděné případy a jen obtížně zvládá stále rostoucí počet kauz. Pracovní zátěž se podle Reuters zvýšila mimo jiné kvůli stále složitějším případům, třeba těm, které se týkají kyberkriminality. Řada trestních oznámení pak je navíc sepisovaná s pomocí AI. Státní zástupci je ale následně musí prověřovat osobně. Během stávky soudů se v Rakousku bude rozhodovat jen v naléhavých záležitostech, jako je třeba uvalení vazby. Fotbalisté Slávie si v Baku věří. Doufají, že proti Sabahu mají v lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže už v neděli. Slávia v úvodním kole prohrála doma s Lens.

0: 2-3 a protáhla čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v úterý v 18:45. Sabah je v Lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. V úterý bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později zaprší. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při nízké oblačnosti bude kolem 9.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi,

z projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrčí

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

jsem jen zahrát do třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky, tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Ranta má pera, Ježiš

pobytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel v neděli, bylo mu 79 let. Herec a dabér působil v Národním divadle zhruba půl století. Od roku 1975 vytvořil kolem stovky postav. Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí i rozhlasem. Diváci ho také dobře poznají po hlase. Byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet dva bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
2: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a

0: poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
1: V Česku je podle webu ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrován. Registrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským Husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saúdsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
2: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje. Kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvika Müller, Radio Impuls.
1: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení třetího hráče ATP Španěla Alcaraze v Šangaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, po nich vás zdraví Adam Kuřica a přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno, 13. říjen, doufám, že se na dnešek dobře vyspali. A teď už pojďme na naše hity let 60. až 80. Kardinálové písnička Nejkrásnější sen.

0: Rady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po 6. úterý, 13. říjen, přeji hezké ráno. Za malou chvíli skupina Čechomor, Lenka Dusilová, písnička Proměny.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba nás vezme na Havaj a představí nám havajskou husu Nene. Proč bychom ji neměli jíst, dozvíme se o 14:30. Na vojenský život nahlédneme očima Vladimíra Menšíka, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16:15. Písničky o schodech, ty nám spojila naše první ranní úterní hudební dvojce. Zpívat bude Valdemar Matuška a pak taky Karel Kopecký. Více řeknu po 6:30. Teď už Čechomor, Lenka Dusilová, písnička Proměny tady na rádiu Český impuls. Přeji hezké ráno.

0: Rado.
1: Dobré ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé si úterní ráno s datem 13. října zpříjemníme písničkou Krásnější než růže. Zpívat bude Pavel Roth. Mě zajímá, do jakého dne jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Těším se na naši spolupráci.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, po půl sedmé, další muzika let 60. až 80. písnička Žárlím Marcely Holanové, také nám zaspívá Petr Spálený, ze všeho nejdřív nahrávka Biograf Láska Hany Zagorové, teď už ale rychlý přelet zpráv a taky předpověď počasí, hlásí se o slovo naše redakce.
1: Pěkné úterní ráno. Policie žádá veřejnost o informace k případu, kdy večer vlak u Českých Budějovic najel do nastraženého kamení na kolejích. Souprava se na trati udržela a nikdo se nezranil. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit za týden v úterý v Národním divadle v Praze. U Ústeckého krajského soudu dneškem začne hlavní líčení v případu vraždy Batolete na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení, tentokrát o síle přes 6 stupňů. Fotbalisté Slávie večer se hrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu můžou v Baku ukončit skoro 20-leté čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže. A ráno pozor na mlhy a někde taky na teploty pod nulou, během dne se nám ale postupně rozpustí a to i mraky na obloze. Stále ale bude chladno, 12 až 16 stupňů. Rychlé zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 13. říjen, máme po půl sedmé, na řadě naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne písničky o schodech. Čeká nás Valdemar Matuška, nahrávka Po starých zámeckých schodech a pak nás také nemine Karel Kopecký, píseň Schody do nebe, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do sedmé, do zpráv celou ještě určitě další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme na Marii Rotrovou písničku Měli jsme se potkat dřív. Představte si, že skladba Tiger z Indie dávala v hitparádě na frak dokonce i mistrovi Karlu Gottovi. Zazpomíná na to Viktor Sodoma, a to zítra v 11:30 v hudebním kalendáři. Nejsme

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: A hezký vstup do úterý vám přeje Michael Ransdorf. Jen málo večer chybělo k neštěstí u Českých Budějovic. Vlak tam najel do kamení nastraženého na kolejích. Souprava nevykolejila a událost se tak obešla bez zranění. Řekl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Provoz na trati byl zastavený skoro 4 hodiny. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie žádá o informace k případu veřejnost. Nehoda se stala po 7. hodině večer mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policisty zajímá hlavně čas okolo 6. hodiny. Podobná událost se stala už před týdnem v České Lípě. Tento případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Krajský soud v Plzni otevřel obří drogovou kauzu. Loňská akce kriminalistů s krycím názvem Pluk rozbila síť dovozců chemikálií a léků potřebných pro výrobu pervitinu. V rozsáhlém případu teď čelí obžalobě celkem 21 lidí a hlavním aktérům hrozí až 12-leté vězení.
2: Z věznice k soudu přijela velmi početná eskorta. Kromě tří vazebně stíhaných přivezli i dalších 7 mužů, kteří si už odpikávají tresty za předchozí průšvihy. Kriminalisté se při objasňování věci dobrali k tomu, že pro tuhle partu bylo z Ukrajiny přivezeno 135 kg červeného fosforu nezbytného pro výrobu pervitinu. Spojili to i se záchytem celníků ve Francii, kteří zastavili dodávku s téměř půl tunou léku s pseudoefedrinem, další ze základních surovin pro výrobu drogy. Většina z 21 souzených odmítá jakoukoliv vinu. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: A jdeme dál, houbaři by si měli dát pozor na první mrazíky. Na nízké teploty jsou citlivé hlavně hřiby. Pro agenturu ČTK na to upozornila Kateřina Pauzerová z Mykologického klubu. Houby přešlé mrazem můžou způsobit zažívací potíže. Podle Pauzerové je na místě opatrnost, a to hlavně při sběru v řídkých lesích nebo na jejich okrajích.
3: Tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba -5.
1: Podle mykologů houbařská sezóna ještě není u konce. V lesích se teď dají místy najít třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. České firmy podceňují sociální sítě. Mezi podniky s víc než 10 zaměstnanci na takových platformách funguje 56% společností. Mezi evropskými státy je přitom průměr 64%. Na sítích chybí hlavně malé firmy do 50 zaměstnanců. Podle údajů Eurostatu přikládají sociálním sítím mnohem větší váhu velké korporace, které mají zaměstnanců aspoň 250. Ty pracují se sociálními sítěmi ve skoro 90% případů. V evropském srovnání byly nejaktivnější firmy na Maltě, ve Finsku a Dánsku. Naopak nejnižší zastoupení vykázaly Bulharsko, Chorvatsko a Maďarsko. No a nakonec zpráv jdeme na počasí. Vento dnes bude chtít teplou bundu, za polojasné oblohy naměříme 12 až 16 stupňů. Michael Ransdorf se zprávami loučí, dál se na vás těší Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 9. hodině, je to tak, přeji hezké ráno.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pozor, máme tu první minusové teploty, -1 stupeň nám hlásí paní Vlaďka z Jemnice, která dodává, že obloha bez mraků, slunce pomalu vstává. Z Kraslic se nám hlásí paní Helča, která hlásí také, respektive ta nám hlásí 2 stupně akorát v plusu. Tak co by ostatní, také už o poránu třeba měříte minusové teploty, dejte nám vědět, 734-787-981, to je číslo k nám. Zprávy posíláte na náš WhatsApp nebo na naši SMS bránu, číslo je stejné. 7:45, za malou chvíli tady na rádiu Český Impuls, Dalibor Janda.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Obyčejný muž, skladba Petra Spáleného, je v naší úterní ranní Impulzovic krabičce, více prozradí zpěvačka Petra Janů po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. Co je pro vás ta nejlepší odměna? Zjišťujeme v ranním tématu, jak se odměňujete, jak máte rádi, když vás někdo odmění, každého potěší totiž něco jiného, a my zjišťujeme, co to je právě pro vás. 604-111-211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře. Zhruba za takových 5-6 minut, máme minutu po 7:45 a teď už další muzika, ale 60. až 80. Dalibor Janda, píseň Padá hvězda, přeji hezké ráno.

0: Dobré ráno, úterý 13. říjen, zdravím vás z našeho rádia do 7:30 do zpráv s kolegou Michalem Ranzdorfem, další hity let 60. až 80. a taky ranní téma. Každého potěší něco jiného. Někdo by ocenil peníze, jiný slevu na něco, co pravidelně kupuje a někomu udělá největší radost úplně něco jiného. Dobrá večeře, výlet, chvíle klidu nebo třeba den, kdy nemusí vůbec nic. A my dnes zjišťujeme, co je pro vás ta nejlepší odměna. Jedna větší odměna nebo malé radosti pravidelně, když se chcete odměnit sami, co si dopřejete. Je pro vás větší odměna něco dostat, něco ušetřit nebo si prostě koupit čas pro sebe. Co je ta malá odměna, kterou si dopřejete po náročném dni? A jakou odměnu byste si dnes dali jen tak za to, že jste zvládli další týden?
1: Největší odměna, když jedeme mažoretky nebo fotbal nebo hokej s dětskama, tak já jsem teda zásadně proti fast foodu, ale v Meku se vždycky s dětma stavím. Takže to je nějak tak jakoby odměna za ty soutěže, jelikož mi holka dělá mistrovství republiky v mažoretkách, takže prostě je, kluk mi taky dělá teďko fotbal docela dobře, takže tak.
2: My máme nejradši s manželem, když si s kamarády zaspíváme, protože to nám dělá největší radost. Hezký úterý.
0: Přeji hezké ráno. Zpívat samozřejmě můžete s naším rádiem. Já už mám nachystanou další muziku let 60. až 80. Co je pro vás ta nejlepší odměna? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
5: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
4: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
13: Počkat, někdo ale chybí.
12: Vy!
13: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji vám poklidné a ničím nerušené úterní ráno, 13. říjen. Doufám, že se máte fajn. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Michal David, písnička Perpetuum mobile. Teď už ale jiný Michal, Michal z redakce rádia Český Impuls, Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, je to tvoje.
1: Příjemné úterní ráno. Skoro 17 ročních hrubých mest je v Praze potřeba k nákupu nového bytu o 70 metrech čtverečních, loni jich stačilo 15. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce, kterou na severu země viděli naposledy před 6 dny. Lucemburský soud kvůli kauze Diag Human zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách. Americký prezident Trump řekl, že ruský vůdce Putin má větší zájem se dohodnout než hlava Ukrajiny Zelenský. Hokejisté Pardubic večer přivítají v závěrečném šestém kole základní části ligy mistrů švédský Växjö, a to už s jistotou postupu do play-off. A ranní mlhy vystřídá polojasná obloha, večer z ní může zapršet, teploty se budou pohybovat od 12 do 16. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno. 13. říjen na řadě je naše Impulzovice Krabička a máme v ní skladbu Obyčejný muž v podání Petra Spáleného. A více už nám vysvětlí Petra Janu, která na této skladbě bude vysvětlovat, demonstrovat, jak vypadá hudební comeback. Máme za minutu 7:45.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Comeback se v populární hudbě říká návratu na scénu. Zpěváci mívají léta bohatá a léta hubená. Když se pokusí vrátit z hubených let do těch tučnějších, mluví se o comebacku. Většinou je spojený se změnou stylu. Myslím, že první, komu se to u nás podařilo se vším všudy, to byl Petr Spálený. Přišel s úplně novou tváří, která byla na hranicích mezi popem a country, a písně i vystupování z něj udělali zralého, dospělého chlapa. Myslím si, že ze všeho nejlíp vystihuje proměnu Petra Spáleného písnička Obyčejný muž.

0: Dobré ráno, úterý 13. říjen, blíží se 8. hodina, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. My dnes zjišťujeme, řešíme, co je pro vás ta nejlepší odměna.
1: Nákupy miluju. Třeba i jenom se procházet obchodama. Bez manžela samozřejmě, protože ten miluje rybářské potřeby.
2: Dobré ráno, pro mě je odměnou spokojená žena. No, ale ta moje spokojená není nikdy.
0: Holt, se budete muset více snažit, pozdravujeme samozřejmě i manželku. Každého potěší něco jiného, někdo by ocenil peníze, jiný slevu na něco, co pravidelně kupuje a někomu udělá největší radost úplně něco jiného. Dobrá večeře, výlet, chvíle klidu nebo třeba den, kdy nemusí vůbec nic a mě zajímá. Když se chcete odměnit sami, co si dopřejete, jedna větší odměna nebo malé radosti pravidelně, je pro vás větší odměna něco dostat, něco ušetřit nebo si prostě koupit čas pro sebe. Co je ta malá odměna, kterou si dopřejete po náročném dni? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další telefonáty a teď už si pouštíme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže?
6: Máme je v Tui.
5: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
6: Máme je v Tui.
5: Mallorca a její Tyrkysové moře?
6: Máme je v Tui.
5: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
6: Máme ho v Tui.
5: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
6: Máme v Tui.
5: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A u nich vám příjemné ráno přeje Michael Ransdorf. Naděje na vlastní bydlení se lidem vzdaluje, a to především v Praze. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních potřebuje v hlavním městě domácnost téměř 17 ročních platů. Loni jich přitom stačilo 15. Praha má druhé nejdražší byty v Evropě. Nejméně dostupnou metropolí na našem kontinentu je albánské turistické centrum Vlora a Praha je hned za ní. Vychází to z analýzy společnosti Deloitte. Ta zařadila Česko do nejdražší kontinentální top desítky hned třikrát. Na čtvrtém místě je totiž Brno, kde má být bydlení stejně drahé jako loni v Praze. Za 70-metrový byt tam dáme 15 ročních platů. Jedno z 10 nejdražších evropských měst je taky Ostrava, kde je potřeba 14 platů. Podle Miroslava Linharta z Deloitu rostou příjmy českých domácností výrazně pomaleji než ceny bydlení. Za nedostupnými byty stojí pomalá výstavba a celkem drahé hypotéky. Ve Skotsku se ztratila 48letá Češka. Podle místní policie ji viděli na severu země naposledy před 6 dny. Do pátrání je zapojená i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Policie žádá o pomoc i veřejnost. Češka má být vysoká asi 168 cm a má hnědé kudrnaté vlasy. Neví se ale přesně, jaké má oblečení. Policie se pouze domnívá, že má žena sebou turistické vybavení a batoh. Mluvčí českého ministerstva zahraničí pro agenturu ČTK uvedl, že jsou čeští diplomaté v Manchesteru kvůli případu v kontaktu s místními úřady. Kvůli pátrání a ochraně soukromí, ale diplomacie odmítla poskytnout další informace. Chebsko má novou přírodní rezervaci Číhánské slatě. Jde o oblast s divokými prameny minerálních vod. Ty jsou ve střední Evropě raritou. Zajel se tam podívat náš reportér Dušan Valenta.
2: Nová rezervace ve Slavkovském lese navazuje na louky a mokřady a dobře dostupná je třeba od kláštera v Teplé. Má skoro 7 hektarů a ukazuje, jak by vypadaly vývěry minerálek, pokud bychom je nevyužívali pro svou potřebu. Dřív sice byly i tyto prameny zužitkovávány, a to díky ručně kopaným jímkám. Příroda už ale tyto zásahy téměř překryla.
1: A jdeme na počasí, ráno pozor na mlhy a někde taky na teploty pod nulou. Během dne se nám postupně rozpustí i mraky na obloze, stále ale bude chladno, 12 až 16 stupňů. Tak se na to pořádně oblečte, hezké ráno vám přeje Michael Ransdorf a dál bude pokračovat Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké úterní ráno, 13. říjen, koukám do kalendáře, svátek slaví dámy s jménem Renáta, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Věra Špinarová, písnička Bílá java 250.

0: Za 3 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Pěkné ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí nulu, a taky pohodový den, tak hezké a pohodové ráno i vám, pane Zbyňku. Další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Píšete na náš WhatsApp nebo prostřednictvím klasických SMSek, které posíláte na naši SMS bránu. Za malou chvíli duet Červenám.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Písničky ze Zoo, tak ty nabídnu v rámci naší další hudební dvojce, a to po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní program Rádia Český Impuls, kdy si zahrajeme country, folk a tramskou muziku. Tyhle ty hudební žánry nabídneme po 19. hodině. Dáváte si speciality s dýní? Tak jestli ano nebo ne, zjišťujeme na našem Facebooku, je tady totiž období dýního, různé dýňové polévky, také se nám blíží ten americký Halloween, kde prim hraje právě vydlabaná dýně. Tak co vy a speciality s dýní? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za 2 minuty, 8:45, a teď už duet Červenám, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, společně na rádiu Český Impuls.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, úterý 13. říjen, doufám, že se máte fajn, blíží se 8:30, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. My dnes zjišťujeme, co vás potěší, co je pro vás ta nejlepší odměna. Někdo ocení peníze, jiný slevu na něco, co pravidelně kupuje, někomu udělá největší radost, úplně něco jiného. Dobrá večeře, výlet, chvíle klidu nebo třeba den, kdy nemusí vůbec nic. No a co odmění vás?
1: Dobré ráno všem. Tak moje největší odměna je vidět, že mám dobře a slušně vychované syny. To mi stačí.
2: Pro mě je nejlepší odměnou, když si můžu vzít na víkend svoje dvě vnučky a užijeme si krásný víkend.
0: To je hezké, přejeme pohodové ráno, úterý 13. říjen, co je pro vás ta nejlepší odměna, stále můžete volat 604 111 211 a teď už muzika let 60. až 80.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno, 13. říjen, koukám na náš WhatsApp a chodí zprávy ohledně počasí. Dobré ráno z Neratovic nám přeje paní Eva, která hlásí mlhu a 4 stupně, a také se nám ozval pan Jiří z Jičínska, který hlásí zataženo a 5 stupňů. Pozdravujeme, moc děkuji za spolupráci. Za malou chvíli písnička Hurikán v podání Dalibora Jandy, teď už nejnovější zprávy, kolega Michal Ransdorf je nachystaný.
1: Pěkné úterý. Záchranáři zasahují u vážné nehody osobního auta s nákladním na D2 u Břeclavi, která na dálnici zastavila provoz. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou si lidé budou moct rozloučit za týden v úterý v Národním divadle v Praze. Plánované postupné spojování hygienické služby má podle ministra zdravotnictví Vojtěcha ušetřit do budoucna až 150 milionů korun ročně. Při nehodě v zábavním parku Six Flags v americké Georgii zemřel člověk a další jsou zranění. Fotbalisté Slávie večer se hrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu můžou v Baku ukončit skoro 20-leté čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže. A Ventor dnes bude chtít teplou bundu, za polojasné oblohy naměříme 12 až 16 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní a ničím nerušené ráno. 13. říjen na řadě je naše další hudební dvojice a to nám tentokrát nabídne písničky ze zoo. Čeká nás Tigr z Indie, Viktora Sodomy. Mimochodem o této skladbě bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato nahrávka vznikla. Uslyšíme to zítra v 11:30. No a když je řeč o písničkách ze zoo, tak nás rozhodně nemine ani pták Rosomák skupiny Olympic za 2:03.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z našeho rádia, úterý 13. říjen, blíží se 9. hodina. Co je pro vás ta nejlepší odměna? To řešíme v ranním tématu. Každého potěší něco jiného, když se chcete odměnit sami, co si dopřejete. Je pro vás větší odměna něco dostat, něco ušetřit nebo si prostě koupit čas pro sebe? Co je ta malá odměna, kterou si dopřejete po náročném dni a jakou odměnu byste si dali třeba jen tak?
1: Dobré ráno, moje největší odměna je, když přijdu z práce domů, poklidím, co vidím za bordel, co tam děti udělali, udělám svačinu, naplním myčku, pak si sednu ke gauči, zapnu televizi a pak jen udělám a už mám vychlazený pivko.
2: Největší radost si udělám návštěvou divadla, nejraději s dcerou, protože to jsou pak krásné večery.
0: Já se vás pokusím odměnit za to, že posloucháte naší muzikou let 60. až 80. Do zpráv do 9. další hity přeji pohodový poslech.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Co se ti stalo?
8: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
9: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
8: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
9: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
8: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vody třeba na budování remízků nebo tůní. Při nehodě v zábavním parku v americké Georgii zemřel člověk, několik dalších je zraněných. Agentura AP v noci uvedla, že společnost Six Flags následně uzavřela 9 horských drah v 6 svých parcích. Úřady neupřesnily, jakým způsobem daná osoba zemřela, ani jak se ostatní lidé zranili. Nejasné je taky, v jakém jsou stavu. Atlantská stanice Fox 5 uvedla, že podle svědků byl jeden z účastníků jízdy na horské dráze vymrštěný z vozíku. Pro společnost Six Flags jde v krátké době o další vážný incident. Její park v Kalifornii v září trvale uzavřel oblíbenou horskou dráhu, která patřila mezi hlavní lákadla, a lidé na ně stáli dlouhé fronty. Park čelí žalobám návštěvníků, podle kterých jim jízda způsobila poranění mozku. Podobnou újmu hlásí nejméně 100 lidí. A teď se podíváme na dnešní ranní počasí. Po ránu nám na řadě míst pěkně mrzlo. Teploty pod nulou meteorologové měřili v téměř celých z jižních Čechách, Plzeňském a Karlovarském kraji a taky v Jeseníkách nebo na Vysočině. Na Šumavě by se dalo říct na některých místech, že mrzlo až praštilo. Nejchladněji bylo na Rokycké Slatě, kde meteorologové naměřili až -9,6 stupně. Tradičně chladná horská Kvilda byla nejméně o stupeň pozadu. Studené počasí bylo i na Sněžce, kde se včera dokonce udržel sníh, napadly tam 2 cm. Teple obléct bychom se teď ale měli prakticky všude. Na nejteplejších místech bylo po ránu okolo 5 stupňů nad nulou. Teplota jako v kuchyňské lednici byla třeba v Lednici na Břeclavsku. Podobně bylo taky v Děčíně nebo Ústí nad Labem. Ani vycházející sluníčko nás dneska ale moc nezahřeje. Teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů a večer nám do toho především v Čechách místy zaprší. Denní teploty vydrží podobné i v následujících dnech. Připravit bychom se měli celý týden taky na ranní mlhy a přízemní mrazíky. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 2 minuty po 9. hodině. Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené úterní dopoledne. 13. říjen a teď už další muzika, ale 60. až 80. Duet Levandulová, Hana Hegerová a Petr Hapka.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Úterní dopoledne, 13. říjen, na Facebooku zjišťujeme, jestli si dáváte nějaké dýňové speciality, protože právě dýně určitě neodmyslitelně patří k tomuto období, k podzimu, za chvíli Halloween, tak tam je prim dýně jasný. Já už teď koukám do komentářů. Paní Eva Tesařová píše, že dýní úplně nemusí. Paní Petra Líbalová naopak píše, kompot, polévka, řezy, jinak ji nepoužívám a dcera si dělá ještě nějaké pití teplé, ale to přesně nevím. Pan Zbyněk Šturza píše jen polévku. Já se přiznám, že dýňovou polévku mám taky strašně moc rád. Paní Hana Švubová píše moc ne, opravdu jenom když je čas dýní, tak udělám dýňovou polévku. Tak co vy a speciality z dýní děláte, neděláte? Klidně nám můžete napsat nějaký váš oblíbený recept www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme dvě minuty po čtvrt na deset. Za malou chvíli Jitka Zelenková, písnička Život je čaroděj.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Desátý Český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Zdraví nás paní Maruška, která se hlásí ze Sázavy, 4 stupně a mlhu. Pozdravujeme a na řadě další muzika let 60. až 80. Jiří Helekal, písnička Vařili jsme kaši.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls Rádio pro radost ze života. Úterý 13. říjen, přeji hezké dopoledne do 10. do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme na Petru Janou písničku Už nejsem volná. Každého potěší něco jiného. Někdo ocení peníze, jiný slevu na něco, co pravidelně kupuje, a někomu udělá největší radost úplně něco jiného. Dobrá večeře, výlet, chvíle klidu nebo třeba den, kdy nemusí vůbec nic. No a my jsme se na odměny zaměřili dnes v ranním tématu. Mě zajímalo, co je pro vás ta nejlepší odměna, jedna větší odměna nebo případně malé radosti pravidelně, když se chcete odměnit sami, co si dopřejete. Je pro vás větší odměna něco dostat, něco ušetřit nebo si prostě koupit čas pro sebe. Co je ta malá odměna, kterou si dopřejete po náročném dni a jakou odměnu byste si dnes dali třeba jen tak? I na to jsme se ptali, tady jsou vaše reakce.
1: Dobré ráno, pro mě je odměnou spokojená žena. No, ale ta moje spokojená není nikdy.
2: My máme nejradši s manželem, když si s kamarády zaspíváme, protože to nám dělá největší radost. Hezký úterý.
3: Pro mě je nejlepší odměnou, když si můžu vzít na víkend svoje dvě vnučky a užijeme si krásný víkend.
4: Když okrát.

0: I takhle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesním, s kořicí, ale hlavně...
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Jen málo večer chybělo k neštěstí u Českých Budějovic. Vlak tam najel do kamení nastraženého na kolejích. Souprava nevykolejila

0: Na změny. Jejím provozovatelem bude nově zubní centrum Nerudovka. Výběr schválili radní Plzeňského kraje.
1: Centrum Nerudovka nahradí v Plzni od 1. ledna na další 4 roky EUC kliniku na Denisově nábřeží. V pracovních dnech bude fungovat od 18 do 22 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20. V pracovních dnech a o víkendech dopoledne budou péči nově zajišťovat současně dva zubaři. Novinkou bude i větší čekárna a elektronický vyvolávací systém. Kraj bude službu dál financovat nad rámec svých zákonných povinností. Klára Fajstová, Plzeň.
0: A jdeme na sport. Tenistka Kateřina Siniaková ve Wuhanu končí. V prvním kole prohrála s ruskou hráčkou Samsonovovou. Světová deblová jednička Siniaková tak nezopakuje loňskou účast ve čtvrtfinále. Na turnaji ve Wuhanu je teď na kurtu ještě Nikola Bartuňková. Zhruba před hodinou rozehrála utkání proti Rakušance Tegrové. Američtí celníci zadrželi muže s ptáky ve spodním prádle. Kubánec chtěl do Spojených států propašovat 10 živých opeřenců. Vypadalo to jako běžná celní kontrola. Alberta Hernandeze Castilla si celníci pozvali k vyplnění formuláře a mezitím mu kladli běžné otázky. Podle serveru Novinky.cz přiznal jedno zavazadlo a ledvinku a tvrdil, že sebou nic neobvyklého nemá. Při kontrole byl ale nervózní. Celníci si navíc všimli nevysvětlitelného vyboulení jeho spodního prádla. V oblasti pánve se mu totiž rýsoval výčnělek, o kterém se později ukázalo, že to jsou přišité kapsy. Do nich zasunul, cituji, válcovité plastové průhledné nádoby omotané páskou a v oblasti otvorů opatřené černou síťovinou. Ve spodním prádle měl navíc vzácné druhy ptáků, kteří se často objevují v nelegálním obchodu se zvířaty. Muž ale tvrdil, že si je pro sebe veze domů. Soud vyřkne nad Kubáncem verdikt na konci října. Co ale bude s ptáky z jeho spodního prádla, není jasné. No a na závěr jdeme na počasí. Ranní mlhy vystřídá polojasná obloha, večer z ní může zapršet, no a teploty, ty se budou pohybovat od 12 do 16. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině se opět hlásí Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 13. října. A teď už Michal Prokop, skupina Framus 5, písnička Kolej Yesterday.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Ladislav Štajdl, nahrávka Mžíti do vlasů. Také nás čeká pořad Máme Česko rádi. My vyrazíme na zříceninou hradu Pišolec na Vysočině. Proč ho nechali rozbořit nejspíš sami jeho majitele, dozvíme se o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
3: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
2: Pročí zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne. 13. říjen naše další hudební dvojice nabídne muziku z roku 1962. Kdo nám bude zpívat a které písničky uslyšíme, prozradím po půl jedenácté. Teď už nás Hana Kracíková zve na Vysočinu. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes naše kroky povedou na další z mnoha českých hradních zřícenin. Podíváme se na hrad Pišolec a já už mám na telefonu našeho turistického odborníka Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Mirku, dobrý den, prozradíte nám, kde se zřícenina nachází?
3: Dobrý den, Hanko, zdravím vás i posluchače. Zřícenina hradu Pišolec leží na Vysočině nad vyrovnávací nádrží Vír na řece Svratce. Je to asi 1,5 kilometru jižně od vsi Vír. A nejvíce je hrad spojený s rodem Pernštejnů.
2: A kdy hrad stával, než se z něj stala zřícenina?
3: Tak úplně přesně se to neví. Hrad byl zřejmě založený nejpozději na počátku 14. století, a to pravděpodobně právě pány z Pernštejna. Malo to být z důvodu růstu počtu členů rodů, kteří potřebovali nová sídla. Hrad ale mohl mít i strážní funkci, to nikdo neví. Už v roce 1464 byl ale Pišolec rozbořený.
2: A co bylo příčinou jeho skázy?
3: Tak v pramenech se uvádějí dvě teorie. Podle první padlo za oběť tažení vojsk Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad. To je však málo pravděpodobné, protože hrad byl nejspíš rozbořený ještě před začátkem tažení. Podle druhé pravděpodobnější teorie ho Pernštejnové opustili a přestěhovali se na nedaleký Zubštejn. Ze strachu, aby hrad nezneužili nějaký loupeživý rytíři, jej pak nechali sami rozbořit.
2: A co nám zbylo z hradu do dnešních dnů?
3: Dochovaly se nám zbytky hradeb a opevnění, patrné jsou i zbytky tří příkopů. Ten nejhlubší měl původně hloubku přes 16 metrů. Dále tu uvidíte nějaké zbytky mohutné válcové věže, která měla v průměru něco kolem 11 metrů.
2: V okolí Pišolce je překrásná příroda. Poblíž vede Svratecká vodohospodářská naučná stezka a nejbližší větší sídlo je Bystřice nad Pernštejnem. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 13. říjen dopoledne v plném proudu do 11. do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila, naše hudební dvojice. A tady ta dopolední spojila muziku z roku 1962. Čeká nás Valdemar Matuška, skladba Árie měsíce, a pak nás také nemine Jana Petrů, nahrávka Páni rodičové. Také nás čekají ještě zprávy, ty uslyšíme v celou, no a z mojí strany už je to vše pro dnešní den. Jsem Adam Kořica, loučím se s vámi, za sebe vám přeji hezké úterý, i nadále si užijte s rádiem Český impuls. Já musím přiznat, že jsem si opět vysílání s vámi užil a už teď se těším opět na každého z vás, a to zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český Impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Nejvyšší stavba Česka je na prahu demolice. Dva vysílače ve středočeských Liblicích odpojili od elektřiny a přestali svítit do okolí. Jejich demolice má proběhnout tento týden. Přesný čas sice majitelé tají, napovědět ho ale můžou zprávy pro piloty od řízení letového provozu. Ty hlásí dvě neosvětlené 355 metrů vysoké překážky okolo Liblic. Právě to sedí na oba červeno-bílé vysílače. Demolice nejvyšší stavby Česka by se podle letecké výstrahy měla stihnout do čtvrtka. Na sociálních sítích lidé píšou, že oba stožáry zhasly zhruba před 3 hodinami. Liblické vysílače jsou nejen nejvyšší stavba Česka, patří taky mezi dominantu středních Čech a vysílat uměli do velké části Evropy. Dva stožáry jsou vidět třeba z Krušných hor, Krkonoš nebo Orlických hor. V posledních dnech se k ním sjížděli lidé i z druhého konce republiky. Podle serveru Deník.cz včera kvůli nadšencům dokonce skolabovala doprava na nedaleké silnici číslo 12. Vysílače se těsně nedožijí svých 50. narozenin. Dokončené byly 29. října 1976.

0: kilogramů červeného fosforu nezbytného pro výrobu pervitinu. Spojili to i se záchytem celníků ve Francii, kteří zastavili dodávku s téměř půl tunou léku s pseudoefedrinem, další ze základních surovin pro výrobu drogy. Většina z 21 souzených odmítá jakoukoliv vinu. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Policisté si zkusili s dopravní apokalypsou v Brně poradit vlastníma rukama. Po včerejší zkušenosti s kalamitní situací v jeho západní části města dnes vypnuli na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami, aby byl provoz co možná nejplynulejší. Agentuře ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie. Extrémní kolony v řadě ulic jsou způsobené uzavírkou pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala včera a skončí 20. listopadu. Policisté předpokládají, že budou dopravu řídit v ranní špičce i dál a jsou připraveni se vložit i do odpolední špičky, pokud to bude potřeba. No a na závěr počasí, venko dnes bude chtít teplou bundu, za polojasné oblohy naměříme 12 až 16 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf, mějte se pěkně.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 11. hodině, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. První písničkou po 11. Michal David, no zas byl den.

0: Tolik na českém impulzu Iveta Bartošová, za chvíli Hana Hegerová a Milord. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Na vojenský život nahlédneme očima Vladimíra Menšíka a to už dnes odpoledne, bude to přesně ve 16:45 tady na českém impulzu. Od 4 hodin vysíláme Scénka vtipy, uvádí je Alexander Hemala.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialist.
3: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
7: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Úterní dopoledne na Českém impulzu, to jsou české písničky celý den. Hned po půl hrajeme Petru Janů s Bohem všem láskám dej. No a zítra touhle dobou se budeme věnovat nahrávce Tiger z Indie. Tahle písnička dávala v hitparádě na frak i Karlu Gottovi. Zavzpomíná na to Viktor Sodoma. Zítra v 11:30 tady na Českém impulzu vysíláme nové vydání hudebního kalendáře.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ahoj, Petr Rezek. Právě posloucháte Český impuls na středních vlnách. No a já si vážím toho, že zde uslyšíte i moje písničky.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jaromír Majer právě dospíval na Českém impulzu, za pár minut 12. přijdou polední zprávy. No a právě teď uvádíme písničku z impulzovy Z krabičky, tentokrát vybírá Petr Janda a bude to Karel Zich, Alenka v říši divů.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: V 70. letech u nás byla hrozně populární skupina Smoky. Byla taky jedna z mála, které se odvážily za železnou oponu. Dokonce u nás vyšla i její deska, která se v limitovaném nákladě v gramoobchodech prodávala za veliké peníze pod pultem. Karel Zich předělal jejich hit Living Next Door to Alice s textem Zdeňka Rytíře, kdy tuhle písničku ještě zdaleka svět neznal. Ale stejně já měl od Karla Zicha nejraději, když zpíval pořádnej rock'n'roll.
3: Telegram s adresou svět.

0: zprávy v poledne.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký den. Nejstarší zvolené zastupitelce je 92 let. Jmenuje se Silva Knedlová a srší elánem. Ve Frištáku načne podle zjištění našeho zpravodaje Jana Čady ve vedení města 10. volební období. Pěkné poledne, Honzo.
2: Pěkný den z Frištáku, kde mají paní Silvu Knedlovou, co by téměř světový přírodní úkaz. Od roku 1954 do Loňska tady učila, od roku 1990 je nepřetržitě v místním zastupitelstvu a u voleb uspěla i tentokrát. Jak jsem viděl, diář má nabitý, dnes například míří s dcerou a vnučkou na literární akci do nedalekého Holešova. Na Frištátské radnici v kuloárech pečlivě sleduje se zájmem utváření vedení města. Jisté je, že radnici povede někdo z jejich žáků. Jan Čada, Radio Impuls, Frišták.
1: Andrej Babiš ostře zkritizoval část lídrů hnutí ANO za výsledky v komunálních volbách. Podle šéfa hnutí se v kampani málo snažili a spoléhali jen na značku. Zástupci z měst, kde ANO ztratilo, to ale odmítají a tvrdí, že kampaň odpracovali na maximum. Hnutí zažilo tvrdý propad hlavně v Ústí nad Labem, kde přišlo o polovinu mandátů, a z prvního místa ho voliči sesadili také v Hradci Králové nebo v Jihlavě. Babiš personální čistky nevyloučil a vzkázal, že členové bez nasazení nemají v hnutí co dělat. Vládní handicap jako důvod neúspěchu odmítá a poukazuje na města, kde ANO naopak posílilo. Nejvyšší stavby v Česku, vysílací stožáry v Liblicích u Českého Brodu, čeká v nejbližších dnech odstřel. České radiokomunikace na

0: Útočník ženu v Bajkalské ulici nejdříve anglicky posílal zpátky do její země, když mu řekla, že je Češka, začal jí rasisticky nadávat. Pak jí skopal a zbil pěstmi do hlavy. Způsobil jí pohmožděniny, zničil telefon a roztrhal kabát. Útočník mluvil plyně česky bez přízvuku. Je mu kolem 25 let, měří asi 1,80 m a má blond vlnité vlasy po ramena. Na sobě měl výrazně barevnou sportovní bundu. Kdo muže pozná, má volat linku 158. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne by ale od západu měly srážky ustávat. Místy bude odpoledne i polojasno. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Dobrou chuť k úternímu obědu. Teď máme 3 minuty po 12. hodině. Krásné poledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a zpívat bude Petr Novák.
3: Hrozně

Tolik jahodový koktejl a Dalibor Janda. No a za chvíli Jiří Schellinger, Jsem prý blázen jen. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. Máme tady úterý 13. října, svátek slaví Renata. No a co zajímavého dnes dává televize? Tak to se dozvíme za chvíli v našich televizních tipech. Chystá je pro nás Alexander Hemala na Českém impulzu. Stojí.

0: Na Českém impulzu české písničky celý den. Hned po půl jedné hrajeme Karla Gotta a písničku Odnauč se říkat ne. No a taky vystoupáme po schodech v naší hudební dvojici, taky krátce po půl jedné. Teď ale Saša a jeho televizní doporučení na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Česká televize musela zřejmě s tou francouzskou uzavřít nějakou zajímavou dohodu, neb na obrazovky se v krátkém čase dostává další série krimi příběhů, tentokrát nazvaná Komisař Dupin. Hlavním aktérem je George Dupin, který byl pro profesní prohřešek přeložen z Paříže na britanské pobřeží. Zde se nesetkává zrovna s vlídným přijetím, neb přichází do svérázného světa, kde se cizincům málo kdy důvěřuje, a když začne vyšetřovat případ mrtvého majitele místního hotelu, začínají vyplouvat na povrch dávná tajemství, rodinné spory i pečlivě střežené zájmy místních obyvatel. Komisař Dupin poprvé v epizodě Bretaňské poměry ve 2015 na ČT1. Dnešní pokračování Božího plánu má podtitul, že rozvod není žádná katastrofa, ta, že nastává až po něm. Zřejmě hlavním hrdinou bude Adam, co si ze seznamky odskakuje rovnou k rozvodovému stání. Paní Kolumbová, to pak je název dnešní epizody Božího plánu ve 2020 na Nově. V premiéře se také můžete podívat na dokument Havel 90 Moc bezmocných, ve kterém se tvůrci zamýšlí nad tím, jak myšlenky prvního českého prezidenta rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací, a to od 20. hodiny na ČT2. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tak se mi zdá, prostě to cítím, mohla bys být ta, co jsem hledal.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpolední program Českého Impulzu. Máme to úterý 13. října. Za chvíli 13. hodina to přijdou zprávy. Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška písničku Po starých zámeckých schodech a hned potom se přidá Karel Kopecký s hitem Schody do nebe. Jsou to schody v českých písničkách. Před námi je hudební dvojice Českého Impulzu.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k vráně sedá.

0: 13.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Podzim na silnicích přináší prudký nárůst srážek se zvěří. Jen na jižní Moravě policisté za poslední 3 týdny řešili téměř 250 takových nehod. Kritické jsou hlavně ranní a večerní hodiny. Při náhlém vběhnutí zvířete před auto policie varuje před strháváním volantu. Řidič má pouze prudce brzdit a držet přímý směr. Po případném nárazu je nutné zapnout výstražná světla, obléct reflexní vestu a postavit trojúhelník. Každou srážku musí šofér nahlásit na linku 150. Pokud není nikdo zraněný a auto netvoří překážku, operátor může rozhodnout, že hlídka na místo vůbec nevyjede. Se zvířetem řidiči nesmí manipulovat, o odvoz se pak postarají myslivci. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 500 000 000 korun pro tisícovku obcí nejvíce ohrožených suchem. Peníze ze Státního fondu životního prostředí půjdou na zadržování vody v krajině i na posílení vodovodů. Po jednání Národní koalice pro boj se suchem to oznámil náměstek rezortu Pavel Vlček. Vláda koalici svolala poté, co jeho česká přehrada Husinec téměř vyschla. Inspektoři navíc v září zkontrolovali přes 100 malých vodních elektráren a u každé páté zjistili pochybení při regulaci průtoku. Meteorologové chystají nový výstražný systém před suchem od roku 2027 a portál přírodních rizik. Zásobování pitnou vodou z hlavních nádrží je podle vodohospodářů zatím zajištěné. Ostravu povede nová koalice hnutí ANO a Starostů pro Ostravu. V 55členném zastupitelstvu mají pohodlnou většinu 30 hlasů. Primátorem se stane lídr hnutí ANO Richard Vereš. V 31 letech bude nejmladším primátorem v historii města. Vedení města chtějí vítězové ještě rozšířit o třetího partnera. Vybírají mezi hnutím Ostravak a motoristy. Další jednání se objeví.

0: tady v průběhu toho roku, kdy se vlastně ta socha nečistila, usadili.
1: Pomník pochází z roku 1912, připomíná českého historika a politika Františka Palackého a symbolizuje úspěšnou emancipaci českého národa. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dopoledne od západu ale budou srážky ustávat a odpoledne může být i polojasno. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině přichází Turbo a písnička Chtěl jsem mít.

0: Tady je Český impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli v našem programu Petr Novák a Náhrobní kámen. Připravte si sluneční brýle, vydáme se na Havaj. Jirka Kolbaba nám představí havajskou husu Nene. Proč bychom ji v žádném případě neměli jíst? Tak to uslyšíte v našem havajském bedekru, přesně v 1:30 na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
3: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
2: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou? Revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi? Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Úterní program Českého impulzu po půl druhé bude pokračovat písničkou Věry Špinarové, Ty jsi můj song. Hrajeme vám české písničky celý den. A teď si užijeme trochu letního počasí, jedeme na Havaj.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: V těchto týdnech poznáváme oceány. Součástí tohoto rozlehlého teritoria je také Havajské souostroví, které patří Spojeným státům. My máme dnes na programu takové základní představení, nebudu ti dlouho zdržovat, Jirko, pusť se do toho.
3: Připomenu, že 4000 km jihozápadně od San Franciska najdeme toto rozsáhlé souostroví, které má asi 125 ostrovů, ale my známe jenom těch 8 základních. Připomenu, že havajská vlajka má 8 vodorovných pruhů, červená, bílá, modrá je tam obsažena. A ty symbolizují 8 hlavních ostrovů. To je Havaj, Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai a Niihau. A také Kahulave. A že se poměrně těžko dostává na ty poslední dva. Ten jeden je soukromý a ten jeden je vojenský. Ale to nevadí, navštívíme alespoň těch 6, mně už se to povedlo a je to neskutečný zážitek.
2: Já do toho vstoupím možná takovou praktickou otázkou, pokud máme nějaký vymezený čas, řekněme 3 týdny, měsíc. Je šance procestovat všechny tyto ostrovy, nebo by si spíš doporučoval zaměřit se na jeden, na dva a lépe hlouběji je poznat?
3: Honzo, ty ostrovy jsou nevelké a pokud tam budeme 3 týdny, měsíc, tak bych skoro řekl, že si můžeme dovolit navštívit opravdu 5-6 ostrovů bez problému. Pokud tam budeme jenom na 2 týdny, tak se soustřeďme třeba na 3 ostrovy.
2: Který z těch ostrovů z přírodního hlediska je třeba pro tebe nejlepší, nejzajímavější?
3: No tak určitě bych řekl, že Maui a také Big Island, ta vulkanická půda, k tomu ty srážky a k tomu také sluníčko, to nakonec způsobí, že je tady 7000 druhů organismů a mnoho druhů, které jsou endemické a některé bohužel jsou také na pokraji vyhynutí. Takže je musíme zachraňovat. Já jenom připomenu národního ptáka, to je havajská husa, které místní říkají nene.
2: Na pekáči jo, nebo jak to tam mají?
3: Ne, ta je velmi chráněná, každá je registrovaná. Toto kdyby si udělal, tak jdeš určitě do vězení na mnoho let a nedoplatíš se.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jen pár. Ladislav Štajdl právě dospíval na českém Impulzu, za chvíli 14. hodina zprávy. No a právě teď se projdeme naší hudební dvojicí. Tentokrát jsou před námi písničky ze Zoo. A asi tušíte dobře, proč tady máme tuhle dvojici. Jednak to bude skupina Olympic, Pták Rosomák a ještě předtím Viktor Sodoma, Tiger z Indie. Dvojice do Zoo. No a právě Tiger z Indie bude zítra řvát z našeho hudebního kalendáře. Expert na české písničky Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tahle písnička vznikala. Tak tedy hudební kalendář zítra na českém Impulzu přesně v 11:30.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Energetická společnost ČES se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Diag Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČES ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Diag Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Policie ráno zasahovala v základní škole v Lukách nad Jihlavou. Jeden z žáků vyhrožoval spolužákům i samotné škole. Vedení školy zalarmovalo tísňovou linku kolem 9. hodiny. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky. Podle mluvčí Dany Čírtkové šlo o neurčité hrozby. Policie ocenila rychlou reakci pedagogů a případ vyšetřuje pro podezření z nebezpečného vyhrožování. Další podrobnosti kvůli nízkému věku chlapce nezdělila. Brněnští dopraváci se pokusili vyřešit apokalypsu vlastníma rukama. Po včerejším dopravním kolapsu v jihozápadní části města vypnuli semafory a provoz řídili sami. Dnešní situace tak byla podle policejního mluvčího Pavla Švába o něco klidnější. A to nejen díky kolegům, kteří řídili křižovatky.
2: Signální plány byly doupraveny na křižovatkách Hlinky Pisárecká, Veslařská Pisárecká a také Hněvkovského Kaštanova. Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně.
1: Provoz v Brně od včerejška citelně zasahuje oprava písáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Řidiči musí rekonstrukce strpět až do 20. listopadu. V zácpách se zasekávají hlavně autobusy a trolejbusy, které nabírají i více než půlhodinová zpoždění. Dopravní podnik radí jezdit po Brně hlavně tramvajemi. Písničkář Vlasta Redl ruší ze závažných zdravotních důvodů všechny koncerty do konce roku. Oznámil to jeho manažer Karel Jiříček. Opatření se týká 11 plánovaných vystoupení, z nichž první mělo proběhnout už dnes večer. Management chce náhradní termíny oznámit během následujících 2 týdnů. Populární hudebník působí na scéně přes 50 let a podílel se na téměř 60 albech. Fanoušci mu na sociálních sítích vyjadřují masivní podporu. Čekáme zítra spíše zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu ale budou srážky ustávat, odpoledne by mohlo být i polojasno. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Michal David nám bude jako první zpívat po 14. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobré odpoledne.

Tolik Iveta Bartošová v programu Českého impulzu. Už za chvíli se vydáme na zříceninu hradu Pišolec na Vysočině. Proč ho nechali rozbořit nejspíš sami jeho majitelé? No tak to uslyšíte v rubrice Máme Česko rádi přesně v půl třetí. No a teď pro vás vybírám další muziku. Bude to Jiří Schellinger, Švihák lázeňský. Hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Úterní program Českého impulzu, když řeknu rodičovské sdružení, tak asi málo které dítě se těší, ale když řeknu rodičovské sdružení a Naďa Urbánková, tak to už se posluchači Českého impulzu těší o něco víc. Právě tahle písnička přijde hned po půl třetí. A Hana Kracíková nás předtím zve na Vysočinu.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes naše kroky povedou na další z mnoha českých hradních zřícenin. Podíváme se na hrad Pišolec a já už mám na telefonu našeho turistického odborníka Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Mirku, dobrý den, prozradíte nám, kde se zřícenina nachází?
3: Dobrý den, Hanko, zdravím vás i posluchače. Zřícenina hradu Pišolec leží na Vysočině nad vyrovnávací nádrží Vír na řece Svratce. Je to asi 1,5 kilometru jižně od vsi Vír. A nejvíce je hrad spojený s rodem Pernštejnů.
2: A kdy hrad stával, než se z něj stala zřícenina?
3: Tak úplně přesně se to neví. Hrad byl zřejmě založený nejpozději na počátku 14. století, a to pravděpodobně právě pány z Pernštejna. Malo to být z důvodu růstu počtu členů rodů, kteří potřebovali nová sídla. Hrad ale mohl mít i strážní funkci, to nikdo neví. Už v roce 1464 byl ale Pišolec rozbořený.
2: A co bylo příčinou jeho skázy?
3: Tak v pramenech se uvádí dvě teorie. Podle první padl za oběť tažení vojsk Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad. To je však málo pravděpodobné, protože hrad byl nejspíš rozbořený ještě před začátkem tažení. Podle druhé pravděpodobnější teorie ho Pernštejnové opustili a přestěhovali se na nedaleký Zubštejn. Ze strachu, aby hrad nezneužili nějaký loupeživí rytíři, jej pak nechali sami rozbořit.
2: A co nám zbylo z hradu do dnešních dnů?
3: Dochovaly se nám zbytky hradeb a opevnění, patrné jsou i zbytky tří příkopů. Ten nejhlubší měl původně hloubku přes 16 metrů. Dále tu uvidíte nějaké zbytky mohutné válcové věže, která měla v průměru něco kolem 11 metrů.
2: V okolí Pišolce je překrásná příroda. Poblíž vede svratecká vodohospodářská naučná stezka a nejbližší větší sídlo je Bystřice nad Pernštejnem. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém impulzu Irena Kubáková, Jiřina Menšlová, Eva Fatková. Všechny tři dámy pod jedním slovem, jsou to krystalky a písnička Tenhle kluk. No a za chvíli už bude zpívat Hana Ulrichová nahrávkou Spoutej mě. Tuhletu písničku pro nás vybrala Helena Vondráčková do Impulzovic krabičky, takže paní Helena přidá i komentář.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Čeká nás další nádherný hlas z pokladnice české hudby. Hanka Ulrichová. S písní Spoutej mě od Bohuslava Ondráčka získala Hana ocenění na Bratislavské liře v roce 1971. Říkalo se, že Bobaný původně napsal pro Martu Kubišovou, ale protože ta už tehdy nesměla zpívat, tak je svěřil Hance. Myslím, že ji zastoupila víc než dobře. Ta píseň se Bobanovi skutečně povedla, je úžasná a mě mrazí, když slyším Hančin kovově zbarvený soprán.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
4: Hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku od zítřka opět podraží. Ministerstvo financí zvýšilo cenové stropy pro benzín i naftu. Litr benzínu se bude moci nově prodávat maximálně za 47 korun a 21 haléřů, nafta nejvýše za 48 korun a 61 haléřů. U benzínu jde o nárůst stropu o 36 haléřů, nafta může zdražit o 25. Regulace cen paliv reaguje na napětí na Blízkém východě a omezení dodávek saudské ropy do evropských rafinérií. Stát vyhlašuje stropy každý pracovní den, na prémiu nová paliva se omezení nevztahuje. Třetina dospělých Čechů řeší své duševní zdraví s umělou inteligencí. Mezi mladými lidmi je to dokonce více než polovina. Na odborné konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá bezpečnostní doporučení pro veřejnost i lékaře. Podle průzkumu agentury Park Research lidem technologie pomáhá se stresem. Přináší ale vážná rizika. 13% lidí kvůli radám z počítače odložilo návštěvu lékaře. 8% respondentů dokonce na doporučení umělé inteligence svévolně změnilo užívání léků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch varoval, že technologie nesmí nahrazovat odbornou péči. Letiště v německém Norimberku dnes ochromil poplach. Celý areál na hodinu uzavřela a obklíčila policie. Důvodem bylo podezření na ohrožení na palubě letu z řeckého ostrova Korfu. K civilnímu stroji odstartovali dvě stíhačky Eurofighter a doprovodili ho bezpečně na přistávací dráhu. Zásah spustilo zadání poplachového kódu na palubě letadla. Prohlídka stroje následně potvrdila, že žádné nebezpečí nehrozí. Během uzavírky museli spoje přistávat v Mnichově, Frankfurtu nebo ve Stuttgartu. Norimberské letiště přitom řešilo potíže už v noci, kdy piloti hlásili podezření na neznámé drony. Sobotní český mejdan s impulzem přinese několik překvapení. Jubilejní 10. ročník totiž bude ve znamení oslav. Ke slavnostní atmosféře můžou přispět i diváci, a to pokud přijdou oblečení do černozlatých barev.
5: Jednou z novinek budou například zpívající moderátoři Vlasta Korec s Olgou Lounovou v uplynulém roce pracovali na společné písničce, kterou právě na mejdanu zaspívají poprvé živě.
6: Čeká nás oficiální premiéra nové mejdanové hymny, kterou složila Olga Lounová, já jsem ji s ní naspíval. Chystáme k tomu také videoklip, takže na těch velkoplošných obrazovkách poběží základ toho našeho klipu, který bude mít premiéru poté, protože my to pak sestříháme společně s těma záběrama, které budou v autoaréně, a vyšleme to do světa.
5: Na pódiu se pak objeví i legendy, a to nejen pěvecké. Vůbec poprvé v autoaréně před diváky předstoupí Saša Hemala a Zuzana Bubílková.
7: Chtějí mě představit jako legendu. Já jsem nikdy netušila, jak se člověk stane legendou. Teďka už to vím. Přesně, musíte se dožít. Takže budeme s Hemalou jako dvě legendy. Jak se bude představovat kapela, jo, tak my to budeme dělat výplň.
5: Český mejdan s impulzem se koná v sobotu v 18 hodin. Srdečně vás zve Tomáš Kabát.
4: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během dopoledne už ale od západu budou srážky ustávat a odpoledne může být i místy o polojasno. Naměříme k tomu 13 až 18 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
8: Skupina Gentour, Všechno bude fajn, první písnička po 15. hodině. Krásné odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidní.

0: Karel Zejcha, Jitka Zelenková právě dospívali na Českém Impulzu. Jediní vám hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli Věru Špinarovou a Kosmickou lásku. A už za hodinu na vojenský život nahlédneme očima Vladimíra Menšíka. Tušíte správně, o 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy a tam přesně Vladimír Menšík patří. O 4 hodin se na vás těší Alexander Hemala tady na Českém Impulzu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
4: To je ale zima. Jdu ven.
3: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého Impulzu, který právě posloucháte. Hned po půl hrajeme Valčíka pro mámu Michala Davida. A rád bych vás pozval k našemu rádiu zítra na 11:30. Připraven je nový hudební kalendář se Zdeňkem Sekaninou a hlavně s Viktorem Sodomou. Mluvit budeme o písničce Tygr z Indie. V 11:30 na rádiu, které máte právě ve svém rádiu.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Úterní program Českého Impulzu do 16. hodiny se mnou s Ludvíkem Pospíšilem a po 16. už Senky a vtipy a Saša Hemala. No a společně ještě stihneme dvě písničky z roku 1962. Před námi je hudební dvojice. V tomhle roce vznikla nahrávka Árie měsíce Valdemara Matušky a Jana Petru Neplést s Petrou Janu. Jana Petru naspívala písničku Páni rodičové. Hrajeme si obě. Zítra naslyšenou.
1: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Obchodní řetězec Albert řeší rozsáhlý kybernetický problém. Českým zákazníkům od včerejška nefunguje mobilní aplikace Můj Albert. Slevy proto pokladny odečítají automaticky a lidé nepřijdou ani o nasbírané body. Samotné prodejny v Česku zůstávají otevřené. Mnohem vážnější situace panuje v Nizozemsku. Tamní síť Albert Heijn musela kvůli výpadku IT systému a logistiky zastavit rozvoz online nákupů a potýká se s výpadky v zásobování čerstvými potravinami. Společnost preventivně odpojila část infrastruktury, únik klientských dat zatím nezaznamenala. Česká auta na autosalonu v Paříži si nejspíš fotili zahraniční špiony. Odhalili je naši kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz. Vedoucí redaktor automobilové rubriky František Dvořák v našem vysílání popsal, že se špionáží na veletrhu nepotkal poprvé.
2: Jezdím na autosalony 25 let, to už poznáte, když fotí podivné věci. Oni tam byli jako jedni z posledních a bezkrupulózně tam to auto prolézali. Ostatně na jedné z těch fotek je vidět, že tam u toho klečí a fotí něco ze spoda ze zátka.
1: František Dvořák tvrdí, že špioni mluvili blíže neurčeným slovanským jazykem, podle jeho názoru to byla bulharština. Najmout si je ale podle Dvořáka mohl kdokoliv. Třeba pro Čínu prý kdysi na autosalonu ve švýcarské Ženevě šmejdili po vystavených autech francouzští penzisté. Kauza Czech Casting nemá ani po více než 6 letech od policejní razie termín hlavního líčení. 9 lidí čelí obžalobě z obchodování s lidmi. Podle státní zástupkyně lákali ženy na modeling a manipulací je dotlačili k natáčení porna. Spis teď leží u pražského vrchního soudu, kde obžalovaní napadli úhradu znaleckého posudku jedné z poškozených. Obžaloba se týká 18 žen. Kriminalisté navíc v oddělené větvi dál pátrají po dalších možných obětech. Obvinění vinu odmítají a hájí se podepsanými smlouvami. V případě odsouzení jim hrozí až 12 let vězení. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři převezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu. Zítra čekáme spíše zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Už dopoledne ale od západu budou srážky ustávat a odpoledne by se mělo ukázat sluníčku a může být místy až polojasno. Naměříme k tomu 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé, jsme tu s naším zábavným pořadem, smějeme se. Ano, jsme na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života. Dnes ovšem máme také Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Tedy s tím asi moc nenaděláme, i když se my lidé někdy málo snažíme těm katastrofám zabránit, ale na druhé straně s takovou sopkou či zemětřesením asi ani ty největší mozky mezi námi se nějak nedomluví, tak musíme doufat, že ty pohromy se nám vyhnou velkým obloukem a že ještě dlouho nás budou bavit takoví komici, jakými byl například Vladimír Menšík, který za malou chvíli vystoupí. No a těšit se třeba se skladeb typu Přízrak 7B, což je píseň v podání skupiny Karamel. Tak pojďme na to, přátelé, máme pro vás připraveno celou řadu písniček i vyprávění, tak se dobře bavte.

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Jak jsem před maličkou chvílí předestřel, vystoupí Vladimír Menšík. Nevím, zda byl na vojně, nicméně život vojenský, jak mnozí z nás dříve narozených víme, přináší ty nejrůznější situace. No a jak říkám, své o tom ví i pan Vladimír Menšík a v jeho hlavní roli se prý objeví holuby.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku, povídá Wegschneider, už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli, a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
2: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Toulavým valčíkem, tedy spolu s Lenkou Filipovou, odstartujeme další půlhodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se, kde se právě soustředíme na písničky, které nás bavily před 55 a 50 lety. Tato písnička je o trochu mladší, ale myslím, že dobře zapadne do našeho zábavného pořadu Smějeme se.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: to byla krátká návštěva v jedné české filmové pohádce a u filmu zůstaneme i nadále při mluveném slovu. To bude patřit Zdeňku Troškovi a řeč bude o jeho filmu Slunce, seno, erotika. A jak se zdá, tak pan Zdeněk lituje, že nemohl natočit film o filmu, tedy o tom, jak Slunce, seno vznikalo. Prý by to byla ještě větší zábava než film samotný. No, tak se pojďme o tom přesvědčit.
1: To je historka, kterou velice ráda vyprávěla Helenka Růžičková. Možná, že jste ji uslyšeli, do noviny taky psala, v rádiu ji vyprávěla. Já vám ji řeknu, v životě jsem neviděl tu Helenu se tak smát. Takovým smíchem, já myslím, že opravdu dostala záchvat, že umře na smích. Dělá jenom... Takhle. Lapala po dechu, tam se svíjela po písku jako tuleň. Co se stalo? My jsme točili v městě kasino a tam nejblíž na té pláži milionářské, kde jeden den stál 200 západoněmeckých marek. To bylo asi 7000 korun tenkrát v té době, v roce 90. Strašlivý peníze, jo. A díky tomu, že jsme měli takový frontšaf s tím panem starostou toho města kasína a nám to všechno vyřídili, tak jsme tam mohli točit zadarmo. A točili jsme opravdu od rána do večera v jednom kuse, aby jsme to všechno natočili, neboť na celý natáčení jsme měli a na celý cestu tam i zpátky jsme měli v podstatě asi 8 dní. Takže jsme točili. A teďkon vám tam přijížděli kolem té 10:30 ty limuzíny s těma milionářema a milionářskama. Vystupovali z těch aut, takový ty hubený, vychrtlí. Helena říká, koukej na ní, podívej se, jaký koukají ty zuby z huby. Z hladu se jí tam nevejdou, ty na ní podívej. A teď ty báby tam ulehaly na ty lehátka, ty plážoví chlapci tam u ní obskakovali, dešníček napravo, dešníček nalevo, víc a takhle slunečníček a osušku a bába se natírala krémem faktor 48, aby se náhodou nespálila, byla taková lehce dozelená, rozumíte tomu, jo? A teď vyšla ta Helena Růžičková ve dvoudínej plavkách kabiny, o váze asi 202 kilo nebo kolik měla, teď všichni stuhli, zůstali na ní zjedat na přízrak. A říkali, Jezus Maria und Josef, Jezus Maria und Josef, rozumíte, a chytali se dámy za svoji plochou hruď. No a teď se stalo to, že vyšel ještě Jirka z druhé kabiny, její syn, ten měl asi 240 kilo, rozumíte tomu, v Bermudách, oni myslí, že vylez kraken z moře nebo co. A teďko vzali ty fotoaparáty a chtěli si je fotit a Helena hned udělala pózu takhle. A takhle, jo, prostě jako modelka, tak se tam fotografovali, pak taky držela s Jirkou okolo ramen, usmívala se na ně, říkala, jen si vyfoťte, dva spokojení socialistický občany, vy hladoví, vychrtlí, kapitalistický žebráci, vadíte se na nás. No nic, tak se tam fotili, potom Jirka schodil ty bermudy, měl pod tím plavky samozřejmě, a šel se vykoupat do moře. A ta Helena tak stála vedle těch bermud, koukala na to moře a najednou, kde se vzali, tu se vzali, přiběhli dva malí chlapečkové, milionářský, tak 4-5 let, ty se zarazili, koukali, co to leží tam na tom písku, takhle obcházeli kolem dokola. Mysleli si náhodou nějaký balón neprask a nespad dolů. A ta Helena říkala, no co koukáš? Šup, udělej si z toho prolízačku, no. A točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chtěli jsme se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do mě pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišovy z hoští, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šla taky převlíz, vylezla ve dvoudílných plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou ne to. Tak jsme jim drželi a najednou před ní také prošli dva černoši. Se na ní také podívala, vrátila, sedla si tam. Říká, co je? A, prosím tě. Každý tam vleze, ještě dostanou nějaký AIDS, to víš, že? Jeba, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí, to říká, ježiš, to je teplý, halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, otočila se ženským, který sáli na břehu, konopnice a spol. Pojďte se smočit, holky, hale, je, to je fajn, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu. která se veliká, převeliká blížila zezadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam jsem teta! A už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička, tady ručička. Tak jsem tam honem letěl a říkal jsem, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivala na břeh, ta tam ležela jak tuleň. A říkala, ježmarja, zuby, já nemám zuby, zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal. To se není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, já vás snad zabiju, že jste si jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině kapitalistické vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? Opravdu teda mě úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem vyletěli, honem tam jsme lítali kolem, hledali jsme ve vodě zuby. A teď ti dámy, ty milionářky se takhle vstyčili na těchhle hádkách a říkali, vás jste dlos, co se to asi, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom zuby. Čelisti, čelisti, já no. Celý se starý Kelišový z hoši zhledáme, víte? Teď hledáme, hledáme a ty, a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil. Je pano, toto je konec, Ježišmarja. A teď jsme tam všichni seběhli a tohle to vynáky pomáhali. A měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery a to byla taková veselá kopa, Toníček a taky hledal, hledal, hledal, takhle se na nás podíval. Sehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle se říká, Ježíš, tadyhle jsou, Bařenko, hale, tadyhle jsou, na, tu máš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká a říká, děkuji tě, Toničku, ty jsi hodnej, ty jsi tak hodnej, takhle se taká ty hudy. Je, děkuji tě, na 100 tisíc kron. Ježíš, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
0: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Obchodní řetězec Albert řeší rozsáhlý kybernetický problém. Českým zákazníkům od včerejška nefunguje mobilní aplikace Můj Albert. Slevy proto pokladny odečítají automaticky a lidé nepřijdou ani o nasbírané body. Samotné prodejny v Česku zůstávají otevřené. Mnohem vážnější situace panuje v Nizozemsku. Tamní síť Albert Heijn musela kvůli výpadku IT systémů a logistiky zastavit rozvoz online nákupů a potýká se s výpadky v zásobování čerstvými potravinami. Únik klientských dat firma nezaznamenala. Kauza Czech Casting nemá ani po víc než 6 letech od policejní razie termín hlavního líčení. 9 lidí čelí obžalobě z obchodování s lidmi. Podle státní zástupkyně lákali ženy na modeling a manipulací je dotlačili k natáčení porna. Spis teď leží u pražského vrchního soudu, kde obžalovaní napadli úhradu znaleckého posudku jedné z poškozených. Obžaloba se týká 18 žen. Kriminalisté navíc v oddělené větvi dál pátrají po dalších možných obětech. Obvinění vinu odmítají a hájí se podepsanými smlouvami. V případě odsouzení jim hrozí 12-leté vězení. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři převezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahovka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Modernizace pražského mostu v Karlových Varech vázne, tvrdí to ředitelství silnic a dálnic. Hotovo by přitom mělo být do konce měsíce.
2: Zdravím z Varů, pražský most se opravuje po částech, letos první polovina, příští rok druhá, takový je plán. Most se má stát součástí přivaděček budoucí dálnici D6, není ale v nejlepší kondici, laicky řečeno do něj zatéká. Vyměňují se proto hydroizolace, dělají nové římsy a proměnu čeká i asfaltový povrch. Vše bude stát přibližně 100 milionů. Ředitelství silnic a dálnic ale při poslední kontrole zjistilo, že jsou práce ve skluzu. Stavbaři to odmítají a tvrdí, že první část mostu opraví včas, tedy do konce října. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zítra zpočátku místy zaprší, postupně se počasí vylepší a naměříme teploty kolem 15 stupňů.
0: Český Impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a my jsme zpět ve studiu našeho zábavného pořadu Smějeme se a druhou hodinku odstartujeme legendárními variacemi na renesanční téma, tedy spolu s Vladimírem Mišíkem. Ještě jednou hezké odpoledne.

0: Les, prosím tě.
1: Tak dobře.
0: No vidíš.
2: Nejde jen popřát, přátelé, abyste se z každé cesty vrátili živi a zdrávi. Jsme na Českém impulzu, kde za maličkou chvíli promluví Miloslav Šimek o tom, jaké měl velké štěstí. Totiž možná by to mohlo být dáno do úvozovek, protože byl vybrán, aby se zúčastnil kulturního školení. No, jestli vám to přijde jako výhra, to už posuďte sami.
3: Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej! Zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou? Informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku. Podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
5: Poslouchejte, lidé dobří, co se stane dnes.
4: Proči zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů, promluví, tedy lépe řečeno, zaspívá Karel Gott jednu ze svých krásných písní, která se jmenuje Jsi krásná. No a po boudě na hororu poté zatouží Maruška Rotrová. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Česká televize musela zřejmě s tou francouzskou uzavřít nějakou zajímavou dohodu, neb na obrazovky se v krátkém čase dostává další série krimi příběhů, tentokrát nazvaná Komisař Dupin. Hlavním aktérem je George Dupin, který byl pro profesní prohřešek přeložen z Paříže na britanské pobřeží. Zde se nesetkává zrovna s vlídným přijetím, neb přichází do svérázného světa, kde se cizincům málo kdy důvěřuje, a když začne vyšetřovat případ mrtvého majitele místního hotelu, začínají vyplouvat na povrch dávná tajemství, rodinné spory i pečlivě střežené zájmy místních obyvatel. Komisař Dupin poprvé v epizodě Bretaňské poměry ve 2015 na ČT1. Dnešní pokračování Božího plánu má podtitul, že rozvod není žádná katastrofa, ta, že nastává až po něm. Zřejmě hlavním hrdinou bude Adam, co si ze seznamky odskakuje rovnou k rozvodovému stání. Paní Kolumbová, to pak je název dnešní epizody Božího plánu ve 2020 na Nově. V premiéře se také můžete podívat na dokument Havel 90 Moc bezmocných, ve kterém se tvůrci zamýšlí nad tím, jak myšlenky prvního českého prezidenta rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací, a to od 20. hodiny na ČT2. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Televarieté pan Vladimír Dvořák a paní Jiřina Bohdalová řešili ty nejrůznější témata. Jednou se objevilo i to, zda když uváznete nahoře, by vám pan Vladimír Dvořák mohl poradit. Schválně si poslechněte doporučení jeho kolegyně paní Jiřiny.
1: Nuže, program se nám rozjíždí, vidím, že se bavíte dobře. Všichni tady v sále, bavíte se dobře?
2: Haló.
1: Jste volala?
2: Haló, tady haló. Tady nahoře haló.
1: Co tam děláte nahoře?
2: Držím se, abych nespadla.
1: No a jak jste se tam vůbec dostala?
2: Ale já jsem se původně začala houpat, rozumíte? Ha, dole.
1: Jo.
2: A houpu a najednou to se mnou fofrem vyjelo nahoru.
1: Nahoru, nahoru.
2: Už je, vy tady odsud vypadáte strašně legračně.
1: Ale prosím.
2: Víte, jsem takhle blíž, takhle.
1: To je, no.
2: Víte, že se vám dělá pleť?
1: Podívejte se, okamžitě slezte dolů, já jsem slíbil vaší mamince, že vás přivedu domů celou.
2: A nevíte asi tak, po čem bych měla slíst?
1: No po čem, po čemkoliv.
2: No. To je právě to, já tu žádnou čemkoliv nevidím.
1: Tak skočte.
2: Co to?
1: Abyste se skočila.
2: Já jsem vám říkala, že jsem se původně chtěla jenom zhoupnout.
1: No a?
2: No, takže jsem si sebou nevzala padák, víte?
1: Prosím vás, těch několik metrů, to přece není problém.
2: Ale já se těch několika metrů nebojím.
1: No.
2: Já se spíš bojím toho dopadnutí.
1: To jste mě připomněla, Jiřinko, výbornou anekdotu, jak se ten lupič smekne na
2: Římce
1: 21. patra.
2: Vy se ale dovedete vybrat chvíli na vyprávění vtipu.
1: No, a tak se smekne na to, na tý Římce a teď padá podél těch 21 pater, se řítí a zoufale křičí.
2: Halo!
1: Halo, počkejte, on křičí, zadržte mě lidi, zadržte mě, já jsem lupič.
2: Dobrý. Já se už neudržím, mně se točí hlava.
1: No, bodeď by se vám netočila hlava, když jste se takhle vyšvihla.
2: Já vám hlásím, že spadnu.
1: Vidíte, ale to by byl taky způsob, jak se dostat dolů, spadnu. Ale já bych doporučoval, kolegyně, kdybyste spíš se skočila, poněvadž je to aktivnější.
2: No, chte toho.
1: A taky jste mi připomněla znova, vidíte, jste hodná, anekdotu, jak ten artista, znáte to?
2: Ne.
1: Ten artista nabízí řediteli cirkusu číslo, skok z kopule cirku, to ještě vejš, do flašky od vodsta. A ten ředitel povídá...
2: Já slídnu, já se neudržím.
1: Počkejte, až to dovyprávím, to je moment. A ten artista říká, skočím do flašky od vodsta a ten ředitel, v tom musí být nějaký trik. A ten artista povídá, no malej trik v tom je, pane řediteli, já si do té flašky dávám trichtýř. Teď už můžete, už jsem to dovyprávěl, ale helejte se, já si myslím stejně, že by bylo lepší skočit. A nebo víte co, já se ženu lano, umíte šplhat?
2: Ale na co šplhat, já se potřebuju dostat dolů.
1: No to se taky dá šplhat dolů, ono se šplhá, většinou se chce nahoru, to je fakt, ale já se ženu žebřík, to je nápad.
2: Ne,
1: já
2: počkejte,
1: počkejte, vydržte.
2: Počkejte,
1: no.
2: Co kdyby, zrovna tak, jak mě vytáhli nahoru, že by mě spustili dolů.
1: Vy máte nápady, prosím vám, on vás... Ačkoliv to není tak hloupej nápad tohle. To není... Halo, je tam někdo, prosím vás, mohli byste spustit tamto s tou dolů?
2: Ale no mě tady.
1: No mě, teda jí. Šlo by to nějak? Spustit?
2: Už to jde.
1: No prosím, to jsem měl nápad. No vidíte. No vidíte, tak pojďte. Co je vám?
2: No tak moc dobře mi nebylo, to víte.
1: To víte, to někdo udělal žert. Bopřete se takhle o mě. To je taky nápad, prosím vás, taková klukovina, houpat se. A ještě v takovýmhle tom, co to máte vůbec dneska na sobě?
2: No dovolte.
1: No ne,
2: to je poslední výkřik módy.
1: Tohle to?
2: No jistě.
1: Poslední co?
2: Výkřik módy.
1: No, doufejme, že je poslední opravdu.
3: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planéu? ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Co se ti stalo?
8: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
9: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
8: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
9: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
8: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. ČES se bude na řízení v kauze Diag-Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci polostátní firmy jsou přesvědčení, že uspějí. ČTK to řekl premiér Andrej Babiš. Aktivit společnosti ani zákazníků v Česku se to podle něj nedotkne. ČES včera na webu oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které ČES vlastní distributora plynu Gasnet. V kauze Diag-Human se česko-švýcarský podnik Katal Josef Šťáva od roku 1991 domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun. Nejstarší zvolené zastupitelce je 92. Jmenuje se Silva Knedlová a srší elánem. Ve Frištáku načne podle Jana Čady ve vedení města 10. volební období.
2: Pěkný den z Frištáku, kde mají paní Silvu Knedlovou, co by téměř světový přírodní úkaz. Od roku 1954 do Loňska tady učila, od roku 1990 je nepřetržitě v místním zastupitelstvu a u voleb uspěla i tentokrát. Jak jsem viděl, diář má nabitý, dnes například míří s dcerou a vnučkou na literární akci do nedalekého Holešova. Na frištácké radnici v kuloárech pečlivě sleduje se zájmem utváření vedení města. Jisté je, že radnici povede někdo z jejich žáků. Jan Čada, Radio Impuls, Frišták.
1: Vláda nad Prahou už se rýsuje. Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po dnešním jednání týmů STAN a Pirátů. Sejdou se znovu. Zástupci STAN se dnes už sešli i s týmem Prahy sobě. Fotbalisté pražské Slavie dnes chtějí konečně vyhrát v Lize mistrů. Na úspěch v podobě 3 bodů pražský klub čeká 19 let. Dnes sešívané čeká v Baku azerbajdžánský mistr Sabah. Zápas 2. kola základní fáze fotbalové ligy mistrů začíná v 18:45. Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, odpoledne postupně místy až polojasno. Naměříme od 13 do 18 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jen 3 na 4.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Maximální prodejní ceny pohonných hmot zítra opět vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun 60 za litr. Benzin budou smět benzinky prodávat na nejvýš za 47 korun 20 za litr. To je o 36 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Víkendové volby rozhodly i o osudu několika větrných elektráren. Na 21 místech probíhalo referendum. Pouze jediné dopadlo pro výstavbu větrníků. Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa říká, že se okolo tohoto obnovitelného zdroje elektřiny točí řada lží.
2: Například to, že výstavba a provoz větrných elektráren není ekologická. Výroba elektřiny z větru je jeden z nejekologičtějších a ekonomicky nejefektivnějších způsobů, jak vyrábět elektřinu. Já si dovolím nesouhlasit s tvrzením, že u nás nefouká. Fouká podobně jako v jiných zemích.
1: Štěpán Chalupa zároveň odmítl, že by větrné elektrárny snižovaly hodnotu nemovitostí. Jako výhodu větrníků vnímá hlavně to, že nás zbavují energetické závislosti na dovozu plynu a ropy. České dráhy chtějí ušetřit na vlak vedoucích. Místo nich plánují nasazovat stévardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň berou nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Informovali o tom Hospodářské noviny. Odborářům na železnici se to nelíbí. Podle nich by takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze. Ostravská zoo hlásí přírůstek. O víkendu se tady narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Pavilon indických šelem, kde levharti žijí, je proto dočasně zavřený, aby samice měla klid při péči o potomky. Chovatelé narození mláďat považují za velký úspěch. Za poslední rok jde o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Jejich matkou je podle ošetřovatelů v ostravské zoo zkušená samice, která už v předchozích letech odchovala 4 mladé. Chovatelé do odchovu nijak nezasahují a k mláďatům se nepřibližují. Vše sledují prostřednictvím kamer, které snímají brloch. Středa bude zatažená až oblačná, místy s občasným deštěm a s teplotami do 18 stupňů.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám, než

soli, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si uskovej.

chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali, mému? Uhasil oheň, zlej byl noc.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl fír a netopír, jen smutek, že

odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi

0: 20.
1: Hezký den. Petr Pavel to opět chytává za svou dovolenou v Maroku. Podle poslanců vládní koalice má prezident zveřejnit náklady na soukromou dovolenou kvůli svému přeletu tryskáčem k volbám a zpět. Řekli to během dnešního jednání sněmovny. Hlava státu se má k pracovním povinnostem podle Hradu vrátit v pondělí příští týden 19. října. Ústavní soud se zastal ženy, která místo dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní BMW. Protože ale muž čelil stíhání pro podvod, úřady auto zabavili, prodali a peníze zajistili k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění těchto peněz, tím ale podle ústavního soudu justice chybovala, protože se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu rozhodne krajský soud v Českých Budějovicích. Plzeňský kraj zdražuje jízdné. Víc od ledna zaplatí lidé cestující osobními vlaky i autobusy ve vnějších zónách integrované dopravy mimo Plzeň. Týká se to jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného.
2: Zdražení jízdného je podle kraje reakcí na růst provozních nákladů, hlavně nafty a elektřiny, na inflaci a změny DPH. U jednorázových jízdenek se zvýší cena za průjezd s prvními třemi vnějšími zónami. Jednotlivé jízdné z Plzně do Švihova, Staňkova a Kralovic, tedy přes tři zóny, tak zdraží ze 54 na 62 korun. U předplatného jde o mírné zdražení. Ceny zvednou také turistické jízdenky nebo přeprava psů a zavazadel. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Kladiváři to oznámili na svých internetových stránkách. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace přišel do West Hamu v roce 2020 z pražské Slavie. Věrný londýnskému týmu zůstal i po jarním sestupu z Premier League. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť, během odpoledne se obloha vybere, naměříme teploty od 13 do 18 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Na rafinerie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V Tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daň je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Policisté v Brně dnes obsadili křižovatky. Po včerejší zkušenosti s dopravní kalamitou na jihozápadě města vypnuli na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami. Provoz tak byl o něco klidnější. Extrémní kolony v mnoha ulicích Brna jsou způsobené uzavírkou pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Ta začala v pondělí a skončí až 20. listopadu. Policisté předpokládají, že budou dopravu řídit v ranní a případně odpoledne lední špičce i dál, a vyzývají řidiče, aby si rozmysleli, kdy a jestli vůbec autem potřebují vyjíždět do přeplněných ulic Brna. Zpoždění příměstských autobusů i MHD byla v pondělí ráno i přes půl hodiny. Dopravní podnik proto doporučuje jezdit po Brně hlavně tramvajemi. Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se v únoru 2024. Matce uložil zatýrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči a neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
2: Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená. Soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Oběma obžalovaným hrozilo až 12 let vězení. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání. Stíhání jsou na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Modernizace Pražského mostu v Karlových Varech vázne, tvrdí to ředitelství silnic a dálnic po několika kontrolách. Jak připomíná náš zpravodaj Dušan Valenta, hotovo by mělo být do konce měsíce.
3: Zdravím z Varů, Pražský most se opravuje po částech, letos první polovina, příští rok druhá, takový je plán. Most se má stát součástí přivaděček budoucí dálnici D6, není ale v nejlepší kondici, laicky řečeno do něj zatéká. Vyměňují se proto hydroizolace, dělají nové římsy a proměnu čeká i asfaltový povrch. Vše bude stát přibližně 100 milionů. Ředitelství silnic a dálnic ale při poslední kontrole zjistilo, že jsou práce ve skluzu. Stavbaři to odmítají a tvrdí, že první část mostu opraví včas, tedy do konce října. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Slavie v Baku prohráli. Domácímu Sabahu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli 0-2. Pražané tak čekají na výhru v soutěži už 21 zápasů od roku 2007. Dnes se nás týkala i hokejová Liga mistrů. V závěrečném šestém kole základní části už s jistotou postupu do play-off Pardubice doma porazili Vaxie 2-1 v prodloužení. Dynamo vyhrálo pátý ze šesti zápasů. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, během odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček.

až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec, je vok.

Zhrváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Český impuls. Zprávy ve 22.
1: A začínáme čerstvou informací z železnice. Na koridoru u Přerova je kvůli možnému poškození trakčního vedení zastavený provoz vlaků. Stav trolejí prověřují technici Správy železnic. Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Lesníci odminovali lesy u lednicko-valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
2: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
1: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Z Ameriky přichází další varování před AI. Umělá inteligence by mohla napadat i chytré spotřebiče. Varuje předtím Anthropic, která se podílí na vývoji AI. Podle firmy by menší modely umělé inteligence už během několika měsíců mohly být schopné se sami šířit z jednoho zařízení připojeného k internetu na další. Podobně jako počítačový červ, který se bez zásahu člověka kopíruje mezi počítači. Zjištění firma zveřejnila v době, kdy technologické firmy soupeří o to, kdo dokáže zabudovat stále výkonnější AI přímo do zařízení, jako jsou telefony, notebooky, auta a právě domácí spotřebiče. Umělá inteligence tak nebude muset fungovat jen na vzdálených výkonných serverech. Česká auta na autosalonu v Paříži si nejspíš fotili zahraniční špioni. Odhalili je naši kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz. Vedoucí redaktor automobilové rubriky František Dvořák v našem vysílání popsal, že se špionáží na veletrhu nepotkal poprvé.
3: Jezdím na autosalony 25 let. To už poznáte, když fotí podivné věci. Oni tam byli jako jedni z posledních a bezkrupulózně tam to auto prolézali. Ostatně na jedné z těch fotek je vidět, že tam toho klečí a fotí něco ze spoda ze zátka.
1: Podle Františka Dvořáka si špiony mohl najmout kdokoliv. Třeba pro Čínu prý kdysi na autosalonu ve švýcarské Ženevě donášeli informace o vystavených autech francouzští penzisté. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť, postupně místy polojasno, s teplotami 13 až 18 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend na cestovní

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde.

Měl bych vědět, já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět, bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

láska je zásah, bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.

0: mě od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: 3.
1: Z pokusu o vraždu běžkyně u Boleveckého rybníka v Plzni policie obvinila 17-letého mladíka. Je podezřelý, že právě on v sobotu popolední bodl dozad 39-letou ženu. Podle policie si oběť vybral náhodně. Žena se zraněním musela do nemocnice. Sanitka ji tam převezla při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Pachatele policie dopadla díky kamerovému záznamu, na kterém byl útočník zachycený, a s pomocí veřejnosti. V neděli muže zadržela zásahová jednotka. Končící senátor za ODS pobouřil svou stranu. Lídr občanských demokratů Martin Kupka dal na vědomí, že považuje za nepřijatelný billboard, na kterém Lumír Aschenbrenner před druhým kolem senátních voleb v obvodu Plzeň město podporuje kandidátku ANO Lucii Kantorovou. Ta se o křeslo v horní parlamentní komoře v pátek a sobotu utká s bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, kterého nominovalo hnutí STAN. Dlouholetý plzeňský senátor Aschenbrenner neobhájil mandát a senát opustí po 12 letech. Po sobotním sečtení hlasů řekl, že se nedá čekat, že by v druhém kole senátních voleb podpořil Řehku. Plzeň by podle něj měl zastupovat Plzeňák. Letošní český mejdan s impulzem vypukne už tuto sobotu. Do finále přípravy jdou jak technici, tak moderátoři večera. Víc než 4hodinovou show vás provedou Olga Lounová s Vlastou Korcem. Ten prozradil, že příprava scénáře je práce na měsíce.
2: Je to několik schůzek, je to příprava scénáře, čtení zkoušky, který vyvrcholí tím, jak to bude nakonec v té O2 areně. S tím, že to, co zkoušíme, je základní kostra, podle které to vlastně na konci být nemusí, protože vše se odvíjí od techniky, která přestavuje jednotlivý kapely, protože na základě rychlosti té přestavby se odvíjí taky délky našich vstupů.
1: Českým mejdanem s impulzem bude zároveň žít i naše vysílání. Přímo v pražské O2 aréně budeme mít mobilní studio s Petrem Brožíkem a Renatou Kukovou. V pravidelných vstupech se budeme přepojovat přímo za interprety na pódium. Tam vás částmi jednotlivých koncertů provedou Tomášové, Zemánek a Kabát. Pokud se plánujete zúčastnit českého mejdanu s impulzem, můžete se zapojit do společných oslav oblečením do černozlaté kombinace. Slováci se při placení brzy obejdou bez peněženky, mobilu nebo karty. U našich východních sousedů zkoušejí placení nehtem. Miniaturní čip se aplikuje přímo na nehet a funguje bez baterie i nabíjení.
3: Digitálna peňaženka je doslova naproste s najvyšším štandardom zabezpečenia. Základom je malý čip využívajúci bezkontaktnú technológiu. Pri platení získava energiu priamo z platobného terminálu. Stačí iba necht priblížiť k terminálu na vzdialenosť 2 cm. Čip je vodeodolný, neprekáža mu sprchovanie, plávanie ani pot. Novinka má byť praktická najmä pri športe či iných aktivitách, kedy ľudia nechcú nosiť mobil, hodinky či peňaženku. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Fotbalisté Slávie v Baku prohráli. Domácímu Sabahu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli 0-2. Pražané čekají na výhru v soutěži už 21 zápasů od roku 2007. A fotbal ještě jednou. Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Kladiváři to oznámili na svých internetových stránkách. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace přišel do West Hamu v roce 2020 z pražské Slavie. Postupně se stal jednou z opor mužstva. Věrný londýnskému týmu zůstal i po jarním sestupu z Premier League. Ve středu bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně až polojasno, s teplotami do 18 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Když zámečník má v prbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu král, tak trosečník má s prken práv. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojďte dál, má.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jo, Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolup.
2: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
1: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
3: Oba obžalované uznali vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená, soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita, jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy i polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Na rafinerie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daně je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Lesníci odminovali lesy u lednicko-valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
1: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
0: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Americký prezident na svém úřadu vydělává. Víc než polovina Američanů má za to, že Donald Trump od návratu do Bílého domu hodně upřednostňuje své osobní finanční zájmy. 6 z 10 dospělých Američanů si myslí, že Trump z úřadu neeticky profituje. Podle 4 z 10 dokonce nezákonně. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trump možný střet zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval. Deníku New York Times řekl, že zjistil, že to nikoho nezajímá, a tak zrušil dobrovolný zákaz, že jeho rodina nesmí uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a mimo jiné založil několik nových kryptopodniků. Bílý dům možný střet zájmů prezidenta opakovaně odmítá jako falešný problém. Zoologická zahrada Olomouc nabízí návštěvníkům nové hlasové průvodce. Komentáře k jednotlivým druhům zvířat vytvořila s pomocí umělé inteligence. Lidé si je můžou poslechnout po načtení QR kódu na informačních tabulkách u jednotlivých expozic.
2: V nabídce je kromě českého jazyka také angličtina, polština a němčina. Zoo tak chce zpřístupnit informace o chovaných zvířatech i cizincům. Při tvorbě hlasového komentáře využila technologii syntetického hlasu, která převedla připravené texty do mluvené podoby. Zpřístupňování informací různým skupinám lidí se v olomoucké zoologické zahradě věnují dlouhodobě. Už dříve začali spolupracovat se školami pro sluchově postižené. V tomto případě jsou výsledkem speciální videa. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
0: Slavia prodloužila čekání na výhru v Lize mistrů. V azerbajdžánském Baku podlehla Sabahu 0-2. Domácí naopak oslavili první výhru v soutěži. V dalším kole Pražané za týden 20. října nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahče. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, postupně se vyčasí až na polojasno, s teplotami od 13 do 18 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: jako smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
2: Já už co batole, rád jezdil na kole.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl,

Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reich